nechat mě nebude, tak tada chceš znát. Da svůj chleb i víno, i noč, i dan, potřebný za san. Řeči chceš, své jde. Řeči chceš,